0: intent sinna go fásta. Mar sin teici dí le fáil mar dúir tú héin ar líne me a duine geirí, tan chead díthe siad an aisce go fáile gáil isteach agus ort cléirú don íthe?
1: Á, cinnte, dhéag hall ar siú idir lín sagún agus na teici dí thar náirithe go thair éh ní chead díthe.
0: Ínta mai. An róla tugad áfa gé mar a gíart agus tarasarachta ina cos le honna luithe, dí mar tradí gáil díobhan sin go
1: léiú? Á, go mait, ínta mait a mid scríthe anis le tar scála na leihénta seo, so bis sin críthniú chartan sigin. So I go on my chit image fastly your ding good you jalin I guess me ill I guess lines have been fastly chart lot and charting
0: into my good your tropic of
1: ha good your tropic to stay at kinch
0: no question you all like is the Martian really gal go mice murder to shivik sula la sauru griha marov
1: oh be kinch yet been sauru going nyarter sorry heart so chanter so chugin wrench my hakusha hagunya
0: Ita mai. Laura, gyda mil o maid, sort, bwyl eich dechag o'n yr maid i'n mynd i'n offer gyda marag i'r degas torres yr achta yn y cosl ohono lwy chi. I gen ti dwi'n ffa trad tron o'n ymwysa tŵsio ddig yn tri siart yn i'n siart yw le debi yw'l efas tŵs ochr lys yn streic ymlaen yn degas gylorig sŵl lys yn agos yn iedi ffa sawrw mae hi facw yn neri yn sy'n yn lwy chi. Mae'r sy'n da wolog yn y dîf ar y chler o'r maid i'n tymaharaf o bwyed yn yr ffad y fi ymwneb bry. Da Joseph i'n ychrew si, y fi ymwneb rwy'n iart agos pwedr gyw brenna'n ychwyd i lys yn clair ffasad yn ar fwyma Paul McDonnell agos da leiri har wers gael y Conor O'Gallar wymsa Damien O'Donnell gwym yma cant fe frys ar maid i'n ymwneb fi yw le mae hi.
2: Imlina, kai gach agriacht a wil fwyrin kweig a dinna nunis mo eki, torishkiu fwyn divriacht fa idr fyr agus mana. Is e shin on varna fa idr na hinshkini. Ni mor dagriachti dota araunu imi an vehev mar vaun. Mar shin, mas a show me bowerd, show me tespontish, show me tosik, show me storish, no am wifwyn spera tosha ve gubber. Ma ta fwyrin kweig a dinna nunis mo agriv, kai shiv e horishkiu fwyn trochadu la divina sauna. Lera mi shan divriacht kon divriacht the yenuv. Nodin darmad torishkiu trin ar dorshok erline ar gov.ie tulstash gender pay gap.
3: Tachtracht o hawaltacht isken na heiren. Maharni an sra kule hala mach na farigahu na snav an hanya. In aachin, snav a goto lish an gladach na sra kuunya hachans, nu bi a snavar da chrim mat a tarsha art. Ban tanavis an ishke, bich masad ir a mwyl. Volum tila ag watersafety.ie la takiacht o realtas na heiren.
4: Ta ESB ag ahru konas a guch dítir an tírsho. Arish. Trigin Linra, Luchtia, Piblius, Moan Aaron, Lahai Fekli, Letracha, Hoga. Agus Nis Mo, Luchtari, Ord, Kuchta, a Hurra Foil, a Foot Natira. Gis Kumaka Dane to Mershin. Baitu Anan on Bohar of Ula. Dar Dauchi Fane. Tatila Olish, ESB.ie.
5: RTÉ Radio na Gaeltachta. Gmanni diarib na príomhscéal ta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghaléibheag Mary in ní húluán. Tá fear os cíon zemlian na fichad gúis go a cheist na na gardaí, mar chud a visrúchán fúi chort mará os cíon na chéad is scóid, i fríu a dech i gentur tuiche in ard sailach a gondé fort lárige trúna na nye, cúid ar scrúdú ar wáis ar chort na mará nyov agus bain cinál visrúchán na yonar fúin gás a bra ar na tarí sin, bé tila fúi seo ar fríuscéal tan deisgirt. Tá na gardaí tá fisrú faoi bhirtháin chuirí aras na ní deagnéchadaí go te carta ríiste neobhar fís a talún ar a teorann idir chundathe chilhaantáin agus childára. Facus George O'Dallard blian agus fugaíis as chundé chilchunne beo go dearnach i muoin a chundé childára ar a naú lá go bhí na saona ní deagnécha cúig ar a nochtú lá fichead go bhí úl ní deagnécha hocht a facus Deirdre Jacob ach mian a dé guis go dearnach garga teach cúnaí sa dreithead nú a gondéichil dara. Cúr an teire an pyr Dara O'Brien rach díoch dos cúr a réalta sé go grinniú tác a bunniuv le go méhar an an an shrian go gáscór milliún paisnéra é eitis a gálfrí Airford vlá clí a cholef lí an a ardú. Dúrts an teire O'Brien ar a bhealach a stáche go grinniú ar maidin gúl súlege go méin bille cúr a ríhi an erachtas rif híra an taura agus nach mai an fráisúra a cúr a náí. There's that a grey actor on the Iran, Abbas Arachi, go goodoch on the Iran, agus medica tus la bauta idervartir de elis and elvish de hine, ferens la coin to omlan a wanzamach. Hugsha full out of freshen, gosaroch, enyon siyonach Israel, siliban eshamach, numa anon chider dulgazan, on coin to shalot.

0: nach Israel siliban e shamach nu ma anan siad dulgasan on coin tu shaladach ita diantak ble America. Dert privere Israel Benjamin Netanyahu gomach forsi na tira a fanach siliban, Sitiria agus in Gaza a gahanachar imedi si testalan marachar se. Bavi Noreen Daly vi os kinna chyr y sgôr yn fan o'r friwa corp y dach y gantor twyche y nard salach o gondai ffordd lorgi trwnnw na nye. Bantrach y fiynta agos fi sy'n y cwnni eis dy hen. Ta ffair os cyn zemni an y ffichyd gwych gwa chysd nymig na gardai mar chydig o fysrwchan fwy was na mra. Tig dyr gwra ein ac o bedd y chyle ach nara ein gwyl ac o blen y chyle cwyd o'r sgrwdwyr was ar chorp na mra niof agos ben cynnal fysrwchan i yonar fwy'n gos y bra ar na tarysyn. Agus bydd tilafwysio ar nwyach dy deisgert. Dyrt yn tair y tihiach dy James Brown gymach na reolachu fwy atachu i ligan go gawr hermach y pleiw a crinion realta sy'n yw ar na canna is geire y dîr yn y Europa. Dyrt y gymach ar einyna fach y gyrra ati ligan ar fe achar gawr cad planola ôl agus clarw le bawrd ffalta. Ta ar y gyrra ffresin sriann y chor ar y meid atachu y deithi ligan go gawr hermach y malta agus y gairachu wyl dain rog y sgôr mila dyna nŵn ni smwyntob. Chyrin tair ymper Dara O'Brien rach ddech dos coir o realta sy'n gygrinio niof le gymair yn an o'n sriyn ar lian y basneri e eitys a golfri Airford fla clia chylif lia na ardu gydi gha sgôr miliwn pasnera. Dyr tyn tair O'Brien ar y falach ysdach yn gygrinio ar madyn gwyl sŵlega gymain bilio coir o rhi hich o'n erachdys rhyf hira o'n tawra agus nach mai o'n fresura y cyrinai. Tá na gardaí tá fisrú fi verháin chuiríras na 99í go a carta a rístanneo ver fís a talún ar i teran idir chundathe chiilhaantain agus chiildára. Fágus Jojo Dallard blian agus fugaíis as chundéichiil chunne be go dearnach i muoin a gondéichiil dara ar an níú lá go bhí na saona 99 ar an nachtú lá fichiid go bhí úl 98 a fágus Deirdre Jacob ach mbliana déis go dearnach gargá teach cúnaí sa dreihead nú a gondai Hildara. Was a fair os cyn zemlian agus trí fichyd gwys ar wala luasa e rhaid wyl vridze a lor chair vla clia ga gared heis a siachtach lag trunun a nye. Was a se ar a tart. Tan a gardi a gara lart le dynerbe a chynig an meid a harla. Dr. Lefis, y dŵrs galfilean tŵl nŵiach dy gigatach na heiran a dailtio comisiwn am eon yn yw, gwyl mwynin ag mwyntr na heiran as brandi a hant yn nŵiach dy y gŵni, cosulis yn nŵiach dy fi'n seg RTE nŵ ar yn radio atŵl, ach gwyl ni slw mwynin a acob as yn nŵiach dhain. Dr. Lefis, y dŵrs gal, gwyl yn nŵiach gha seachant ni smw na riaf yn nierin, agos gwyl ni smw imri ar y bobl fwy olas mi chrin nŵ olas contralta. Dyr dron o'n O'Donnell, Commissioner of Arbor and the Man, a Gomishun the Man, in Aglaver Glar Awadin, Erin Stoshun Chanyov, Gulni Smuai Briledziana Egnaman Hain, a Shantavacht, a Wanenslob, a Chornalai, Ed a Bubble. Bavinet Nishkel Tanashunta, Agus Edernashunta.
1: And we at Etrul and Nishik Tasha to Tweshgard Aliu, a Kivan Yikon Kelim. Tá suas le 100 milliún euro an chiste bonagar éitiúil am hahadú tíhiachta cadí da chéra hogra infrastruktúr in Nunangal. Cor ar an muiniú ar fáil le báithra a hógáil agus seirbhísí riachtana a chur ar fáil a hálan na gíche agus a gildúai i litir canan an ochail am an crána agus am an chrénia mon dórain sa dói is gur féidir tíhiacht a chur ar fáil sna cantar sin. Máster go gotar míla a gíd sriaha ina tíhiachta ar fáil chumai le trí Heid sa quick in a tíhiacht a gahindíra da wair. Dúrchan tar a stáit Charlie McConlog gur Josh Giel a seo dan chondai. Tá commentar a geri éisc na héran na geri ar rialtas na héran díluúne ón chóvártas iascaí an eintas Árapaí a lárag dérin a bhí na se tuarisci go bhéitú an Íslain a bheith asan éireh sa chóvártas iascaí mar chuid den idirvártiach de tar bonacu faoi walriacht san eintas Árapa. Dúirt príomhaimeanna an chumann í O'Donnell nach mú an chumann a nnéad an gríomhar bí de chuid an chomisiún Árapaí in na ndéanfaí margú speisialta leis an Íslain tá dorthaí an margú cearna dérin. Adwal a bhua léhéid d'éiríú nachhain an cóvártas iascaí ebal de freastal mar is ceartar ilein a bhfuil achhainí santas a mara acu agus má lácan an comisiún Árapa leis ná nibríon an cóvártas an Íslain caithi siad glacú leis na nibrithe seo d'éirin a thuirid do dúirt se. Dúirt Clara Rally gúnangal éman mac.

Bobby agus Linda Gardner cholamid in chin agus Charlie Mulvihills agus Martin Rochfords a cholamid in chin wahob agus John Coakley in the dantha ed an piano. Mar dyn ma Bobby Calura a lo breha inyof rwgwa simlein nidig trech o'n ei mar sym ta si pein lan y som ziyna agus coled mar dyn ma leir musgi cywl agus frysyn mar ffordd y beil mar hwyl am ydyn sy'n nis twysge y gwnd eich loed y rwgwa agus fiech si geistach lan y wohyd fiech si si casa er y musgi cywl na'r fi si an og agus fyg si hen sos am bosga yn y iesyn agus na'r fi si chwblion y deg hwys si casa cywl yn ynach le banna Kelly on the Hill and Warach, Agus Frischen, Birsha Kasse, Inyanach Lishan Maliki, Sweeney, Kelly Band, and Lidjak Shaska, Wisha Gomerica. Agus is on or in Sha Heat Hafid, Memories of Clare, Simlin, Lidjak Shaska Do. For sé gradam ó TG Cahad, gradam síl, sem líon chóvíle agus a cúdéag, agus run na olsgal chorca céim onorach ed sem líon fiche a fiche trí a sa meid obed a vidient agus a gulaistin sin agus a fiche sé a múna an chiol agus eile in sin agus curilohoid i chiol sa gulaiste ed fá na mlienta. Bí sin hóan elein ó Bobby, a hén agus éden vahan in seo agus an réil vidáisin in ín vi cloud.

0: er tíf chulgan really.
1: Rosh Hashin ní svar hútsa chóra rágur tún an jíru eritreid agus a meid vila jan átsa.
2: Yeah, kind of near tredam kidla fín semifinals an ach fím it's just kind of sortel. Fálach le chulgan a vera in an chumad agus fím it's brána in a tred.
1: Is the mála te vebrána or a rín eritreid nú bárla te vejíru ar teilinis?
2: Yeah, is mála brána dinéalach cos fí kopla gomach it's quite a transfusion.
1: Ramor an agianra?
2: Fichar fwy cwydig ac fwy siachtig.
1: Da'n sy'n ddech asyn. Gwle meis dyn o gwyl sydd o sy'n mac ws y sport. Ta sen yn eich fresyn gymai Katie Taylor gymai sydd reid y bwrc chrochi. Wyn ti cael ffotio at ywyl?
2: No.
1: Nil?
2: No.
1: Ach dyma gyn ti gymai tu brannu ar y tred yr eich chi?
2: Definitely, yeah.
1: Ymlaen ni'n tu, leid i Katie Taylor nes, dwgan si sbrag o'r chain agos na'r fel nes o'r meis ta bain sy'n mach ike?
2: Yeah, definitely.
1: Ta. So i gwlor di nogo, Marsin, agos ys ni'n tuch gwyl leid i Katie on sali?
0: Oh, definitely, yeah. Like, yn gosyn fi si cwyr mestres am fi, mwydze yr ymalwch go. Halbum agus fi cwrw yr ymalwch leis tîm elyg fi chwni si cwrw mestres am wam gair ffoi yn y ticed agus iol sydd ma'r rhaid we so fi ma'n like sari cwrw ni'n rhan wedi yn thang but fec mwyd anyway so gyfec chwch mwyd nis ffar smile anyway
1: ni fach os eith cwrw beth yng ngwaha cian ffos ach mae gyd chi gwmwys bydd brannu er ach nis cynt flan y ta te nis wyt yw gael yr eich y treinal wyl tredio let gygor
2: August, I think. Yeah.
1: On isha wild, but to train on isha lost, though.
2: Yeah.
1: Togo to ski if a couple of.
2: Maybe.
1: Bit yeah. Not okay.
0: Well, back Tokyo.
1: Well, go hard because let it is the horror. I guess go to Mila Maggie's after Shaker Mizen.
0: Mila Burkus.
2: Thanks.
1: On down Ali Corin, Ichahan, I guess a Mahar Sally, Ichahan, as Shan Ravassenchen. Cúpla teachtarach takí steach an seo go chóra, go chóirdechas ochrí le chóra tá muintin an Talibán, Harve, Bródúl, Aste, úna Seanad, Sera, agus a cúsgúilta ar fad de Talibán. Agus cean eile, go chóirdechas ochrí le chóra tá muint Harve, Bródúl, Aste, agus a mésta bainse mach a kifresin ó Vamó, Pege, agus Martin Standún, i Letter Cala. Gormagi es na teachtarach tí chóra steachan ar maidens tá muint a muintin Harve, Bródúl, as chóra. Ach tá cearlan an spigel i cerura gáid blian ar bod ymlaenna o am y bwnwi agos cwj gan y cerdyhe cianna ffos on agos ydd ffos ymwn agos cerdyhe creidio na creidio agos ta'n tor anno ag mwynt yn y hoti agos ag torasori er y gyrdlan agos ta gyrdd siacht yn y môr agri acw unis le celwyr eionna ar sio agos ta'ch i stach gajima ar maadim na ni'n siachon fwy meis a lecu mach acw ta effeigioch ffordd torasorachta yn spigel Sean Sioigi agos chyma le izi milia a fes y casa cio le lyn yn gyrdd siacht yn y ffresin Cioch chi wedi bar maadim? Ion, mae hosi me le tein. Hoed blion ar y fod, ystoi gwyd sib, ysmwynu le tamol yn eisgau gael eisiau brwyd gyn siwn yna eisiau eich elwra?
3: Ie, dy le cwpl o mîn os nes, dyma wedi gwrdd eich elwyr plan yna, le hi'n dyr y siacht yn eisiau, agos cael chi'n mrean o'ch siacht, agos cefoch mynd anna hardd lan yn eich elwyr yna hoi. Cho dyna gynna cerdi ys ffaidu fi sy'n gardlon garod o morwch o'r sgwr fnyn siacht a gaitse, agos hwn wedi gwrdd eich elwyr yn ffit ffwrtyr stas na celwyr o'r fersyn. In the year son and chin to Rob Diet on fresh and thought on all twos in the cardlone. So Hokram would chin go it is eight son like Smutin got off Mulla Hill, Zero Shart and a killer and a cardi hagus killed to the Otula.
1: Lúatún sin cuidig an na ceardaithe go te dá ón tús ar fad. Cecha tábhatach is a tá sé sin gomach leanú na chasán?
3: Cúrún se leis a stair agus leis an cuirchan cín an cruthí os a gantar agus an tábhacht a bhain ans leis as an taspan se den sebhris ar fad atá sa gardlan.
1: Bhí tú gíinte chum an sin freisin tá si bigir a bheith bailúrín teolas agus picturí agus olas a bit ag a bobl faoi náit.
3: Tá, ie, so nair a hos an cairdlo mach ar dús bhí fard ar bhainam Jesus módi a lárnach an fair Spáinach agus bresan bhí ar cangan na díní bhí lárnach a tús an cairdlan a ní mór an olas ar fáil faoin bhar géana agus tá mhúd glór fiú an petsar chó le cur leis an galerí tá cur le chéile den zéro seachtana.
1: So bhí mór an fáte ag igadí seáil?
3: Tá an túfa spetsrí fáte nó muintin na háte agus ón an cairdí a tein hár nam léanta ach tá mhúd glór níos mú zírach le cur leis mar ní le túfas ar fáil faoin cheartlan i nénat ar lína na in éon chuid go na learlan